0: 80-90 in danes. Vikend na Radio Express.
1: Ti, v meni prebudil si ogen, zdaj gorim. Poglej me, vidiš, da letim.